0: uši pasla, nedali mi masla. Žala mladú na paradu, za ušami trasla.
1: Keď ja uši pasla, dali mi tvarohu. Žala mladú na paradu, mám tvarohu, chvála Bohu.
2: Dneska zúrejú tremarka, vyženeme my zimu z jarka.